0: ale se být toho, toho nejindrýka.
1: Ale hej, tady vidí ke zvěde.
2: Vettel, Kraber, Senil, máme ke stům.
0: Ono za kážero, co ono zelí osma.
1: A slíhe, smakli, a slíhe.
2: Vettel, Kraber, Senil, máme ke stům.
0: Kejke, mítke, má jaká macha drunka zahle.
1: Ale díkej.
0: Sich, jos, jos.
2: Vettel, Kraber, Senil, máme ke stům.
1: Kovír, vy je jůr, fuše.
0: Ja, a vy, kuk. Vomou ho má merno.
2: Vettel, Kraber, Senil, máme ke stům.
3: Witches.